ty reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle pali

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě.

zmizela, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

kouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu, aby

rádiu pouští či koreu. Opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozpřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šaru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl.

říkáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám.

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím.

jenom tak chodím, myslím. Asi se nudím, tak co s tím? Jenom tak chodím, myslím. Asi se nudím.

0: zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš, cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

chem do koní. Mou zlost, můj vztek, mé zvyky znáš a víš, jak ukonej šitrně.

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

ty reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle pali

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pání, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě

chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

hrozí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou rozinanou.

rádiu pouští či koreu, opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šaru, čí to bylo vinou, že dřevo vůbec máchl.

až o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluví.

0: tak choď, mysli. Asi se nudím, tak co s tím? Jenom tak choď, mysli. Asi se nudím, tak co s tím?
1: Superman sice uměl lítat, ale stejně byl jen dva.

tak chodit, myslím. Asi se nudím, a co s tím? Jenom tak chodím, myslím.

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě.

jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky na hrachu klečel.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

kouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šaru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl.

na zápěstí, zda mi to ještě tuče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tuče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tuče, jestli mám ještě štěstí.

0: Někdy si prostě venku v dešti a k odrážení kapek nestačí ti jenom pěsky. Mysli, já myslím, na co asi má. Lítat neumíš, tak asi nejsi superman.
1: Jenom tak chodí, myslím.

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodí, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

koni. Mou zlost, můj vztek, mé zvyky znáš a víš, jak u konej šitrně.

jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 50.

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky, na hrachu klečel.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

zase o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Relief pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

vzít ma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

kresel je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá.

hledáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už jsem mi mluvil.

na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám.

0: dveři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš, cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodí, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

ptám se, proč někdo má bohatý stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato je dražší než sůl a k čemu vlastně je ostnatej drát. Se proč jeden má maršálskou hůl a druhý ve válce padl.

koni. Mou zlost, můj vztek, mé zvyky znáš a víš, jak u konej šitrně.

neplakej. Já už dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.